0: ozodí, pomáha nejde zodí. Demokracie ozodí, pomáha nejde zodí. Demokracie ozodí, pomáha nejde zodí.
1: Zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, zemí stále, z